0: Odbyla druhá hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.

0: letadle, prostě pilot letí a teď mluví k těm cestujícím a říká: vážení cestující, nacházíme se ve výšce 3000 metrů nad zemí, okolní teplota -32 stupňů, vnitřní teplota +25. Přeji vám příjemný let a ty to zapomene vypnout. Tak zapne automatického pilota, takhle se protáhne a říká: tak, teď se nejdřív v klidu nažeru, no pak asi přefiknu tu novou letušku, vypadá docela pěkně a ona zrovna rozváží kafe, ty to slyší, tak tam nechá ten vozek a letí dopředu a tam ji chytí pasažér a kam letí, říká, jestli nejdřív v klidu nažere, ne?
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, fun!
2: Crazy Radio.
3: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up?

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne čas.

prostor pro slepičí kvoč. Měl jsem si dávat pozor, možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům. Pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny, tak radši zůstat.

0: Proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice? Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách. Pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů. Zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 4 hodiny ráno. To letošní tropické peklo se nám pěkně rozjelo, takže jestli jste si mysleli, že si v tomhle péřáku oddychnete, tak jste se kurva spletli. Meteorologové slibují další nálož veder, takže se z vás poteče víc než jenom pot, ale i veškerá chuť do života. Ideální čas na to se zavřít do sklepa s lahváčem a počkat, až tohle posraný léto konečně skončí.
1: Ze společnosti.
2: Brno se včera večer dočkalo pořádné podívané, když nad přehradou poletoval dronový slon s dinosaurem, co prý symbolizovali zrození života. Jeden by spíš čekal, že se tam zrodí nějaká pořádná chlastačka, ne prehistoričtí ptáci v prdeli. Aspoň že lidi měli na co čumět, když už nic jinýho.
1: Sport.
2: Český šach teď může jít do prdele, protože našeho rebela a velmistra Vojtěcha Pláta nám po dalším vykurveném distancu úplně znárodnili Slováci. Bafunáři mu dali stopku za otevřenou kritiku svazových poměrů, takže chlapík pálí mosty a jde hrát za sousedy. No co, aspoň tam nebude muset snášet tenhle náš idiotský diktát, hajzlové.
1: Doprava.
2: Kde koho teď budí budík místo raního ptáčka, ale na silnicích se už teď dějí věci, ze kterých se ti protočí panenky. V Praze si tak jeden nedočkavý autobus vzal chodce za ranní rozcvičku a na D1 se nám řidiči evidentně ještě nevzpamatovali z kocoviny, takže tam to stojí víc než tvoje výplata. Takže bacha na sebe, ať to na tebe taky nespadne, ty vole.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Dneska, 6. července, nás čeká v podstatě celorepublikově zataženo až oblačno, s občasným deštěm, takže na nějaký ten sexy výlet do přírody to zrovna nebude, holky. Teploty se budou škrábat od 14 do 16 stupňů po ránu, přes den pak na 19 až 25 stupňů Celsia, takže si připravte něco lehčího, ale radši i pláštěnku, ať vás ten déšť nepřekvapí v nejlepším. No, a pokud jste si na dnešek plánovali nějaké ty venkovní radovánky, tak si asi budete muset vystačit s deštníkem, nebo to prostě jebat a zůstat doma pod peřinou.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Maximálně fajn.
3: To je Crazy Rádio.

0: odbyla 16:00.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.

0: So I go going out on a new mission. If you would have been straight from the get-go, you wouldn't have to leave through the back door. One strike is what you get later. See ya, and I wouldn't wanna be ya.
1: Zpravodajský servis.
2: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
3: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 4 hodiny ráno. To letošní tropické peklo se nám pěkně rozjelo, takže jestli jste si mysleli, že si v tomhle péřáku oddychnete, tak jste se kurva spletli. Meteorologové slibují další nálož veder, takže se z vás poteče víc než jenom pot, ale i veškerá chuť do života. Ideální čas na to se zavřít do sklepa s lahváčem a počkat, až tohle posraný léto konečně skončí.
2: Ze společnosti.
3: Brno se včera večer dočkalo pořádné podívané, když nad přehradou poletoval dronový slon s dinosaurem, co prý symbolizovali zrození života. Jeden by spíš čekal, že se tam zrodí nějaká pořádná chlastačka, ne prehistoričtí ptáci v prdeli. Aspoň že lidi měli na co čumět, když už nic jinýho.
2: Sport.
3: Český šach teď může jít do prdele, protože našeho rebela a velmistra Vojtěcha Pláta nám po dalším vykurveném distancu úplně znárodnili Slováci. Bafunáři mu dali stopku za otevřenou kritiku svazových poměrů, takže chlapík pálí mosty a jde hrát za sousedy. No co, aspoň tam nebude muset snášet tenhle náš idiotský diktát, hajzlové.
2: Doprava.
3: Kde koho teď budí budík místo raního ptáčka, ale na silnicích se už teď dějí věci, ze kterých se ti protočí panenky. V Praze si tak jeden nedočkavý autobus vzal chodce za ranní rozcvičku a na D1 se nám řidiči evidentně ještě nevzpamatovali z kocoviny, takže tam to stojí víc než tvoje výplata. Takže bacha na sebe, ať to na tebe taky nespadne, ty vole.
2: Počasí.
3: A teď se podíváme na počasí. Dneska, 6. července, nás čeká v podstatě celorepublikově zataženo až oblačno, s občasným deštěm, takže na nějaký ten sexy výlet do přírody to zrovna nebude, holky. Teploty se

0: budou škrábat od 14 do 16 stupňů po ránu, přes den pak na 19 až 25 stupňů Celsia, takže si připravte něco lehčího, ale radši i pláštěnku, ať vás ten déšť nepřekvapí v nejlepším. No, a pokud jste si na dnešek plánovali nějaké ty venkovní radovánky, tak si asi budete muset vystačit s deštníkem, nebo to prostě jebat a zůstat doma pod peřinou.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Beyond.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
3: Minimum infa.
4: Maximálně fan.
5: To je Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
7: Alex Stage.
8: Vedle mě Little Saint. 2010. Přezem. Yeah.

0: upřímně, lásko, mám tě rád.
1: Alex Stage, Alex Stage. Lil Saint. Love Story, Love Story. Yeah. Nevím proč, ale vím, že vzala si můj cit. Možná je to dobře, možná ne, tak to má být do té doby. Co jsem ztratil, já tebe vím, že každá holka se mnou je vlastně tvůj stín. Nevím proč, ale mám strach se znova zamilovat. Nejvíc mě mrzí, že se musím přetvařovat kvůli tomu.

Byla si můj život, byla si moje všechno. A teď, když tě vídám, tak mé srdce trpí. Když jsem tě ztratil, přemýšlel jsem o smrti. Ale vím, že by to stejně nemělo cenu. Mé srdce už nechce potkat jinou ženu než tebe, láska.

0: příběhu nový řádky vpíšeš. Klečet a myslet si, že znovu přijdeš a do našeho příběhu nový řádky vpíšeš.
1: A do našeho příběhu nový řádky vpíšeš. Vpíšeš. Lils.
2: Co to slyšíme, už jsi zdáli? Black Speckle! Pekka Šurina!

Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.

0: Mr. Bullshit. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.

Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Whatever. Skrýzy.

0: to takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Paní učitelka říká, správně, Pepíčku, správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky?
1: Sádlo.
0: No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: Rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sádlo.
2: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. Pa, prosím, šoustat. Povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nem, pa.
1: Já vím, soudružko, ale je to šen.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

každý se živíme, každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marihdoláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci señora, ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye, baby blonde, ty Liza Moni, ty satasit na bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dít já by tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Are you ready, boots?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, blondýnky, stále a vděčné téma. Blondýnka si koupila šálu a nakonec jí šla vyměnit za jinou. Víte proč?
2: Ne.
1: Byla jí moc těsná u krku. A víte, jak zjistíte, že počítač patří blondýnce?
2: Ne.
1: Je bez paměti.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

zastaví řidiče, pane, jel jste 80 v 50. Pokuta je 500 korun, řidič, ale pane strážníku, já jsem jel jen 50, policajt, aha, tak to si připočtěte dalších 500 za opovržení úřední osobou.

0: Wave Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: jsem předeslal, jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
1: Crazy radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A ten druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole dělo, jak ti je tak blbě. A říká, jo, já už jsi se ráno uprt, tak to neděle, já volám 100 kg.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně funk.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: I got the whole world singing off key.
1: Crazy Radio. Odbyla 10. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 10 hodin dopoledne. Letní festivaly v Česku jedou na plné obrátky a s nimi i festivalové lásky, co kvetou rychleji než plevel po dešti. Někteří pařiči už prý stihli najít svou spřízněnou duši, a to i za cenu, že si ráno sotva vzpomenou, s kým si vlastně tu pusu dali.
5: Ze společnosti.
6: Tak se nám zdá, že vepř oknedlo zelo pomalu odchází do věčných lovišť, a to hlavně díky sociálním sítím. Podle E15.cz Instagram mění pohled Čechů na tradiční kuchyni, která dřív připomínala nutriční horor a teď musí být hlavně fotogenická. Kdo by to byl řekl, že i naše klasika potřebuje fešné selfiečko, aby se udržela v kurzu.
5: Kultura.
6: Nad Brněnskou přehradou se včera děly věci, když nebe rozářila unikátní dronová show přibližující zrození života. Diváci s otevřenou pusou sledovali, jak se vzduchem prohání obří slon a dinosaurus, což normálně vídáme spíš po bujarém večírku. Kdo by to byl řekl, že i taková technika umí být sakra poetická a pobaví víc než kdejaké divadlo.
5: Sport.
6: Brno se po letech dočkalo dalšího prvoligového fotbalového zástupce, jenže to nevypadá, že by si tam všichni jen gratulovali. Majitel konkurenční Dukly totiž zuří, že Artis postoupil do ligy a prý si s tím jde rovnou na soud. No potěžkoště, to bude ještě pořádný zápas i mimo zelený trávník.
5: Doprava.
6: Páteční dopoledne zkomplikovala na D1 kuriozní nehoda, kdy kamion rozsypal stovky erotických pomůcek přímo do jízdního pruhu, což zdrželo nejen úklid, ale i pár zvědavých řidičů. Někteří troubili z radosti, jiní z frustrace, ale všichni se shodli, že takový náklad na dálnici ještě neviděli. Policie apeluje na sexuální fantazii řidičů, aby se raději věnovali řízení a neobjednávali si z dálnice novou hračku.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v České republice čeká počasí jako stvořené pro flirtování u bazénu, s teplotami šplhajícími k příjemným 28 až 32 stupňům Celsia a sluncem, co by probudilo i princeznu šípkovou růženku k letní romanci. Připravte se na pár obláčků, které sice občas zakryjí sluníčko, ale jen proto, aby vám dali šanci oprášit opálené nohy a vychutnat si letní pohodu naplno, klidně i s drinkem v ruce. Takže, žádné depky, ale spíš dobrá nálada a třeba i lehké odhalení ramen, konec konců.

isn't it ironic? Don't you think?

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

z bezmocí otroků. Pouta schovává občan svobodný.

jizva krvavá, oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků.

je všechno v pořádku, v tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrý. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Blondýnka jde do parku a všimne si nápisu: vstup jen se psy na vodítku. Zamyslí se nad tím a pak jen smutně konstatuje: no, vodítko snad někde seženu, ale kde mám vzít toho psa?
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun, Crazy Radio.

0: Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 11 hodin dopoledne.
5: Ze společnosti.
6: Kdo by řekl, že v naší krásné zemi, kde si tak potrpíme na řízčky a pivo, můžeme narazit na tak peprné názvy obcí? Zatímco někteří se pachtí s komplikovanými adresami, jiní si v klidu bydlí třeba v Pičíně nebo v Řidce. Hlavně, že je kam poslat pohlednici, no ne.
5: Kultura.
6: Tak schválně, kdo by řekl, že obyčejné sprchování může být kulturní událost. V Týně nad Vltavou urostlí hasiči, když jim netekla voda, naházeli na sociální sítě video, jak se myjou venku jen v boxerkách. Fanoušci šílí a tisíce lajků jen prší, což dokazuje, že i hasičská ústroj má svoje kouzlo.
5: Sport.
6: Při víkendovém fotbálku v Horní Dolní připadlo více gólů do šaten než do brány, a to i díky nečekanému zásahu jedné faninky. Někteří hráči se po poločase z hřiště moc nehrnuli, evidentně je zaujal jiný, míč, mimo hrací plochu. Trenér prý jen kroutil hlavou a prohlásil, že takhle si poctivé amatérské kopání fakt nepředstavoval.
5: Doprava.
6: Centrum Prahy se promění v jeden velký tramvajový parkour, jelikož od 18. července až do půlky srpna bude kvůli rekonstrukci zavřená trať mezi Lazarskou a Újezdem. Kdo tedy plánoval rande u Národního divadla s lehtivou vidinou tramvajové jízdy, má smůlu a raději ať si vezme pořádné boty nebo taxíka. Městská hromadná doprava tak opět ukazuje, jak dokáže zamíchat s milostným životem Pražanů i kapsami taxikářů.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čeká oblačno s přeháňkami, teploty se vyšplhají na příjemných 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy si užijeme až 26. Zítra se ale začneme pomalu vařit ve vlastní štávě, rtuť teploměru se klidně vyšvihne až k 28 stupňům, hlavně na jihu Moravy tak bacha na úpal, spálit se nechce ani sousedce od vedle, co na zahradě tajně opaluje i to, co nikdo vidět nemá.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotoš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.

0: Fajn rádio.
1: Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info.
4: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, poledne. V pražské tramvaji číslo 9 se včera strhla menší mela, když jeden cestující odmítl pustit sednout starší dámu s tím, že jeho plyšový jednorožec trpí závratěmi. Revizor to vyřešil elegantně, jednorožce usadil do koše s lakonickým komentářem, že se dneska už fakt ničemu nediví. Holt, někteří to v tomhle vedru berou vážněji než jiní, a to i s plyšovými partáky.
6: Ze společnosti.
7: Ranní idylku v pražské tramvaji dnes narušil pořádný románek, když se dva penzisté rozhodli, že je to ideální místo pro vášnivé obětí a nejedno šeptání do ouška. Zamilovaný pár si zjevně spletl veřejnou dopravu s manželskou postelí, což vyvolalo úsměvy i rozpačité pohledy ostatních cestujících. Jen revizor prý zůstal v klidu, zvyklý na leciaké divadlo, hlavně když to neblokuje dveře.
6: Kultura.
7: Tak se zdá, že nedostatek vody v Týně rozbouřil hladinu nejedné duše, když urostlí hasiči v rámci osvěžení sáhli po venkovní sprše jen v boxerkách. Jejich mokrý počin sice vyřešil žízeň po hygieně, ale hlavně sklidil tisíce lajků a rozpálil nejednu faninku. Inu, když se neteče z kohoutku, holt teče ze svalů.
6: Sport.
7: České sportovní nebe se loučilo s olympioničkou Baránkovou, ale největší pozornost strhl chlapík v převleku krokodýla. Ten excentrický outfit nebyl žádný úlet, šlo o plnění dávného slibu kamarádce, což je prostě fakt divný, ale vlastně krásný. Aspoň se na pohřbu nebrečelo jenom kvůli výsledkům v lize, že jo.
6: Doprava.
7: Dálnice D1 se dnes opět proměnila v nekonečnou šňůru trpělivosti, kde se motoristé kochali spíše zadky před sebou než výhledem na malebnou českou krajinu. Kolony, způsobené několika uzavírkami a drobnou nehodou kamionu, kde si řidič zřejmě spletl rychlostní pruh s jízdním pruhem pro snoubence, se táhly v desítkách kilometrů. Řada řidičů tak musela zřejmě oprášit své milostné techniky, aby si ukrátila dlouhé chvíle čekání.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska to vypadá na den plný převleků, od oblačnosti po déšť, s teplotami od příjemných 13 večer až po rozpálených 27 stupňů přes den, takže ideální počasí na sundání svetru, ale možná i něčeho víc. Zítra nás čeká podobná jízda, teploty se vyšplhají až k 25, takže se připravte na pořádnou dávku slunce a možná i nějaké ty spálené nosy.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Bezdomovec prosí kolem jdoucího pána: pane, prosím, dejte mi 100 korun, od rána jsem nic nejet. A pán na to říká: já taky ne. A bezdomovec povídá: tak mi prosím dejte 200, ať vás můžu pozvat.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Minimum info. Maximálně fajn.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 13. hodina odpoledne. Česko se pomalu peče ve vlastní štávě a s rekordními teplotami přistoupá i počet hříšných eskapád na koupalištích a chatách. Podle neoficiálních, ale zaručeně pravdivých statistik se tento týden nejvíce, neštěstí, s opalovacím krémem stalo tam, kde si lidé zapomněli vzít plavky, což vedlo k vlně spontánního mazání a ještě spontánnějšího červenání. Hold, léto je tu a s ním i tyhle horké chvíle, co vás donutí si sundat i trenky.
4: Ze společnosti.
5: Tak si to představte, Češi jsou prý nejvtipnější národ na světě, což potvrdil i mezinárodní průzkum. Asi to bude tím naším suchým, sarkastickým humorem a hlavně schopností dělat si prdel sami ze sebe i z druhých, v čemž prý doslova excelujeme. Ať už jde o sebekritiku, nebo ostrou ironii, vypadá to, že v tomhle jsme prostě mistři a tenhle náš, sebeukájející, styl humoru nám prý pomáhá přežít.
4: Kultura.
5: Takže, pokud si myslíte, že vaše lechtivé zprávy v telefonu jsou jen vaše malé tajemství, tak vězte, že nejste sami, ba naopak. Podle nového výzkumu si tyhle šťavnaté textovky a fotky posílá zhruba třetina Čechů, a to hlavně mezi 18 a 29 lety. Takže si to pípání telefonu o půlnoci klidně užívejte, jen bacha, aby vám z toho sextingu nevzešly víc problémů, než je třeba.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká zatažená obloha a místy i pár kapek, teploty se vyšplhají na příjemných 19 až 23 stupňů Celsia, takže žádná péřba, spíš den na gauč a teplý čaj. Zítra se sice mraky úplně nestratí a sem tam nám může sprchnout, ale rtuť teploměru se klidně vyšvihne až k 26, takže si můžete bez obav sundat aspoň vrchní díl plavek, pokud vám to tedy okolí dovolí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum
3: infa. Maximálně fajn.
4: To je Crazy rádio.

Setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá: a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá: no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl? Podle saka. Minimum muziky. Minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další
3: Posloucháte pecky. Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi, však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy, co nás čeká.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
3: Minimum muziky.

0: tenhle fest je bomba, co tě spasí.
1: Hip-hop žije jako číslo 5, stage domov můj, zemský raj to na pohled. Miluju rap, pamatuješ loni na boyband?

Mám na ruce pásku, přede mnou Dav a za ním plot. Neobyčejný žur, všichni končí to jak Scott. Indy Avič, LA 4, vypálený pražský preví. My tři hádej kdo, štýlo, legendární skvělý. Na Statrou se blízka, mám laser až na pódium. A i keby som mal tisíc let, hip-hop tady stále žije. Živě, hlavně zblízka, jsme na tvojem sídlisku. V zimě, v létě, Andre, svičem 20 let na ihrisku.

0: Wizz Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
5: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
6: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Minimum muziky. Minimum
1: informací. Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

ti musím říct, bezvádnej far o policajtech. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulavku a asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli?

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. On jí pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Fun!
1: Crazy Radio. Just a tap, ancients of new moon.

0: Je sexologický školení a ten sexolog povídá, prosím vás, přátelé, jak vím, tak je nás tady 286 a uděláme si takový hlasování. Kdo má sexuální poměr každý den? Zvedněte ruce. Zvednou ruce. A prosím vás, počítejte to, povídá, tak, to máme 142 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za týden? 46 lidí. Je tady někdo, kdo má poměr jednou za měsíc? 32 lidí. Je tady prosím vás někdo, kdo má poměr jednou za rok? Nějaký chlap se hlaspá.
1: Já.
0: Povídá, a prosím vás, můžete nám prozradit, proč se přitom smějete?
1: Již zítra. Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Díky.
1: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Oprava. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mě vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete, šíra bych já teď vody, ale vy si za to nic nevemete. On pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? On povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jungle.
1: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. Auta kolem svištěj, někdo jede spát.

smutky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš, a to jí odradíš.

0: to čas
1: tvůj.

zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním. Nebyla, nebo byla, co já vím. Na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty, prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčí. Je to čas, čas, čas.

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Are you ready to party? Here we go!

šupet pod botou, jsme obklopeni drobotou, sbírá po nás hilzny v horách Afghánistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký

0: ještě krásnější.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní, v jeho autobuse, ti začali křičet.
3: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky, minimum infa.
5: Maximálně fun.
6: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

ti to řeknu, asi tě nepotěším. Moje malá milá, co se na mě zbyla? Zůstali jsme spolu sami, v odejít už není síla. Tak dej mi ruku na šelpáku, ať máme to na háku. Naše životy jsou v sázce, musíme promrdat se k lásce.

rozstání a zapomnění. Hledáš, kde ti kdo dá, samá voda. Jsem tu jenom já a moje náruč bezedná. Šrouby do hlavy a endorfíny do těla. Jsem tvoje pomocná ruka, co ti to dneska v noci udělá.

0: Easy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Minimum info.
2: Maximálně fun.
1: Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se děti nikdy nesmějí, když hrají na schovávanou s onkologem? Protože ať se schovají kamkoliv, rakovina je vždycky najde.
2: Minimum muziky, minimum...

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.
1: Minimum infa, maximálně fajn.

0: Mr. Bullshit.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Everybody's free.

0: přijde chlapek do hospody, protože to je štamgast, tak vrchní hned ví, co má dělat. Nasází před ní 20 piv a chlapek se ujme svého úkolu. Vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no a jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun. Crazy.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

tak si v pohodě kráčím temnou ulicí. Vedle se perou dva rváči, ne česky mluvící. Děvy tu prodávají těla, vedle opilec byl, pak kůlka přijde.

života užil jsem si půlku. Vůbec nevím proč, rudě se mi zastřel obzor, proslepičí kvoč, měl jsem si dávat pozor. Možná si mě někdo s někým splet, a možná kvůli krátkým vlasům, pěkně skurvený je ten svět, asi jsem měl změnit trasu.

ze života, užil jsem si půlku. I vám se to může stát, že vás někdo střelí. Nemáte tak blbě stát, že jste to nevěděli. Střílení je dneska v módě, hlavně pro ty z ciziny. Tak radši zůstaňte doma,

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nespomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hniona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Maximálně fun!

0: Easy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
0: Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 6. července, 20 hodin. Právě se nám na veřejnosti řeší, jak to, že někteří šoféři autobusů místo řízení čučí do mobilu a skoro nás tam nepředělají, to je fakt síla. Podle průzkumu se zase ukázalo, že si Češi nejraději stěžují na počasí a sousedy, ale když dojde na lámání chleba, nikdo nic neřekne. A aby toho nebylo málo, jedna bába v Horní Lhotě tvrdí, že jí zmizel pudl a zbyl jen chlupy, což je teda pěkná záhada.
4: Ze společnosti.
5: Češi objevují nového domácího mazlíčka, tichého vodního dráčka axolotla, který na rozdíl od psa nevyžene pánička ven ani v největším slejváku, a hlavně, nikde po něm nenajdete chlupy. Takže pokud už vás serou chlupaté koule po bytě, tenhle malý mlok je jasná volba. Jediné, co od něj uslyšíte, je tiché bublání filtru, takže sousedi ani neví, že máte v bytě nového parťáka.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Let the beat control your body.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Ride.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
6: Crazy Radio.
7: Un, dos, tres. Un pasito.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Voják tancoval na Slovensku se slovenskou dívkou, náš voják. Tancují doleva valčik, ona byla větší než on, doprava, ona byla menší, doleva, ona byla větší. Oni pá, prosím vás, jak to jste jednou větší, jednou menší? Ona pá, já mám protézu, mám tam levotočivý závit.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 6. července, si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Tento státní svátek je jedním z nejstarších v moderní české historii a symbolizuje boj za pravdu a reformu.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Ptal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste tomu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Taky odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekl, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, v 16 hodin se v nich vrtám, pak do domů z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.

0: to zbalený, figely tu balený na doma ke zulení, jo. Díky.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla půlnoc.
2: Půlnoc.
3: Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
5: Crazy Radio.
6: To je Crazy Radio.
7: Hrajeme další.
6: Hrajeme další pecky.
8: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
9: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: tancoval voják se Slovenkou a povídá jí slečno, vy jste perla. Ona pání je perla, točíš ma vrzo.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 7. července si připomínáme jméno Bohuslava. Toto slovanské jméno v sobě nese vznešený význam, Bohusláva, nebo slavící Boha. Všem Bohuslavám přejeme krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

freestyle.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede jehlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum informací.
3: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku?
2: Ne.
1: Dostala chuť na zavináče.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla. Yeah!